0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojďte to vám, paní, řeknu, 14:44. Ďakujem vám veľmi pekne. Zazviem hovno.
2: Crazy Radio.

0: Express Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, pohá, já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pa, ty jsou veliký, ty že by tam nevejdou. Pá, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pá, ty jsou malinký, ty bych zase špolknul, co budu jíst. Pá, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pá, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, a pá, děkuji vám, pane doktore, páne, jsem doktor, já jsem hrobník.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Edit. 4, 3, 2, 1.

0: probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. Pa, prosím, šoustat. Povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nem, pa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.

0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 10. srpna, slaví svátek Vavřinec. Jméno Vavřinec má latinský původ a znamená vavřínem ověnčený, což symbolizuje vítězství a čest. Všem Vavřincům přeji krásný jmeniny.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
5: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pan ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, maximálně fun.
1: Pop down somebody people.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Minimum muziky, minimum informace.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla pátá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
0: pecky.
4: Crazy Radio.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
6: Whatever.
1: Screen.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě?
2: Ne.
1: No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu?
2: Ne.
1: No začala se jí točit hlava.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: nic bezvádnej farbo policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili načelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Českou kulturu nedávno obohatili Alice Bendová s Evou De Castello, které ve svém podcastu rozjeli bizarní debatu o prdění a análních kolíčkách, čímž zhnusili i pobavili kdejakého posluchače.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: proč chodí policajti vždycky ve dvou. Jeden umí číst a druhý psát.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum informací.
4: Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

vím, svíce hoří a ubývá, zrovna jak ty.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. srpna, slaví svátek Vavřinec. Jméno Vavřinec má latinský původ a znamená vavřínem ověnčený, což symbolizuje vítězství a čest. Všem Vavřincům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňajeme mašinku. A izměňajete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu a říká, tavariš konduktér, ještě izměňajete mašinku? A říká, da, ještě izměňajeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 7. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Čtvrtý měsíc v jedným kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je, a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený hřib, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokátor nohavica. Vlado zkázy má záklina a srdce jí má bílá nostalgie. Vlado zkázy má

0: Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká, pane šéf, mám pro vás bezvadný číslo. Svážete mi ruce taky za záda, vytáhnete mě až pod tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonovej. A střemhlav mě pustíte z té vejšky a panel na hlavu. Říká, no to bych, kolik byste na to chtěl? Říká, 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká, to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. No, říká, ne, já to dělám dneska poprvé, já nevím, že to tak bolí.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Pán přijde k zubaři a povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaře, on po asi 8 let, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, ano, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, mu to vrtá už asi 4 hodiny, povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý, až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny, a prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerv, až dostanu se na nerv, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombujeme. Pá, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
1: Take them back. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check out my melody.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum info, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.

života užil jsem si půlku. Vůbec nevím proč, hrudě se mi zastřel obzor, proslepičí kvoč, měl jsem si dávat pozor. Možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům, pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

půlce života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny. Tak radši zůstaňte doma.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
7: V Praze proběhla premiéra nové české komedie 6 gramů, kde se herci pěkně rozjeli. Tereza Ramba se prý na červeném koberci líbala se svým ex Jiřím Mádlem, což potěšilo všechny bulvární fotografy. Kdo by nechtěl vidět takovou podívanou, zvlášť když už název filmu slibuje trochu pikantní zážitek.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
8: Crazy Rádio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívejte, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo. Třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. srpna, slaví svátek Vavřinec. Jméno Vavřinec má latinský původ a znamená vavřínem ověnčený, což symbolizuje vítězství a čest. Všem Vavřincům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 10. srpna, 10 hodin dopoledne. Česká republika se stále peče v letních vedrech, která lámou rekordy, a tak kromě klimatologů mají naplno i sexuologové. Ukazuje se, že návaly horka trápí nejen dámy v klimakteriu, ale i jejich protějšky, neboť doma místo pohody panuje permanentní výheň a na nějaké ty, radovánky, už prostě není nálada. Takže pánové, doporučujeme ledové pivo a větrák, to je teď asi nejlepší afrodiziakum.
4: Ze společnosti.
5: V Týně nad Vltavou si strážníci užili kuriozní zásah, když vyjížděli k nahlášenému lidskému tělu v bedně. Místo mrtvoly ale objevili silikonovou panu ze sex shopu, a tak se případ místo vraždy týkal jen lidských choutek a krádeže. Realisticky vyvedená figurína se nakonec vrátila zpátky k majiteli, který si pro ní očividně pospíšil.
4: Kultura.
5: Pražská Letná praskala ve švech, když tam Marek ztracený před 70 tisíci fanoušky předvedl nejen létající klavír, ale i duet, káva a sex, z výšky, což zřejmě rozproudilo krev mnoha párům.
4: Sport.
5: Češi se konečně přestávají stydět za své sportovní úchylky, a tak na hřištích místo fotbalu teď fičí padel a disc golf, jejichž popularita raketově roste. Kdo by se honil za kulatým nesmyslem, když můžete házet diskem po parku nebo mlátit do míčku přes síť v proskleném boxu, kde na vás můžou čumět všichni, co jdou kolem. A ne, když si chlapci a děvčata chtějí protáhnout tělo a zároveň předvést něco netradičního, je to ideální příležitost k zapocení i pobavení.
4: Doprava.
5: Tak to by se jeden posral. Ranní idylka na českých silnicích. Zapomeňte. Dnes se zase vesele kope a patlá asfalt, třeba kvůli inženýrským sítím v Českých Budějovicích, takže na ranní kafíčko, nebo snad k milence, dorazíte pěkně s křížkem po funuse.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čekají parné dny jako stvořené pro odvážné letní flirtování, kdy se rtuť teploměru vyhoupne až k 36 stupňům, takže pozor, ať se nespálíte jinde než od sluníčka. V noci si pak odpočineme při příjemných 14 až 19 stupních, s občasnými lokálními přehánkami a bouřkami, které by mohly překazit jen ty nejdivočejší plány. Zítra už to bude o něco mírnější, s teplotami kolem 31 a převážně slunečným nebem, takže na žádné velké drama se počasí zatím nechystá.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal pokryci z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda, tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a řval ze spoda z ulice, Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takový člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi, dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy.
1: Maximálně fun!

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Expressi Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 10. srpna, 11 hodin dopoledne. Léto vrcholí a s ním i diskuse na sociálních sítích, kde si Češi stěžují na nečekané módní kreace v akvaparcích a u rybníků. Prý se množí pohledy na téměř nic, zakryté, ještě méně, materiálem, což některé plavce dost zneklidňuje. Asi je nejlepší si vzít brýle proti slunci i proti tomuhle, co se tam občas promenáduje.
4: Ze společnosti.
5: Smutná zpráva pro dědice zesnulého baviče Jiřího Krampola, nejenže odešel, ale teď se jim jeho dluhy vesele množí i po smrti. Notář je totiž seznámí s majetkem a rovnou přihodí i pořádnou nálož závazků, které si za života stačil nadělat. No, někdo se holt neumí rozloučit ani s exekutory, že jo?
4: Kultura.
5: Česká republika se v srpnu pěkně rozohní, na letních scénách totiž vypukne muzikálová komedie 50 odstínů. Diváci tak mají šanci zjistit, jestli jim doma ve vztahu ještě nějaké ty odstíny chybí, nebo už to mají všechno zmáknuté. Kdo by nechtěl strávit vlahý večer pod hvězdami s trochou pořádného lechtivého humoru, že?
4: Sport.
5: Tak to vypadá, že i bývalé tenisové hvězdy si rády rýpnou do sportovních návyků cizích dětí. Lucie Šafářová se totiž v podcastu opřela do potomků Lucie Vondráčkové a Tomáše Plekance, když naznačila, že jejich sportovní kariéra poněkud uvadla kvůli nedostatečné podpoře ze strany matky. Vondráčková, která tráví prázdniny v Kanadě, to sice nekomentovala přímo, ale aspoň na sociální síť hodila video staršího syna, jak plave, což je takové elegantní, držet hubu, po česku. Holt, když se dva hádají, děti plavou, nebo spíš neplavou.
4: Doprava.
5: Na českých silnicích je doprava občas pořádný blázinec, a to nejen kvůli kolonám, ale i značení, které by zmátlo i navigaci. Někteří řidiči tak místo klidné jízdy kroutí hlavou nad kreativními kruhovými objezdy bez výjezdu nebo značkami, co mění názor každých 50 metrů. Holt, místní koumáci se s nudou poperou po svém, a my se pak divíme, že to tu stojí za starou bačkoru.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká pořádné peklo, rtuť teploměru vyšplhá až k zatraceným 36 stupňům Celsia, takže si vezměte jen to nejnutnější. Odpoledne a večer se sice můžou objevit lokální přehánky a bouřky, ale ta úleva přijde až zítra, kdy bude o pár stupňů méně, tedy mezi 25 a 31.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: dva cigáni seděli a říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikáni jdu do děbe? A dě viděl, ale viděl jsem film Cikáni jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy nechodím.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Fantasy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 10. srpna, poledne. Léto je v plném proudu a s ním i svlékání, což nedávno pocítil jeden turista u Máchova jezera, když mu vítr sebral trenky přímo z hlavy. Chudák tam pak stál jak solný sloup a jen doufal, že ho nikdo nevidí, zatímco jeho partnerka se válela smíchy na dece. No co, aspoň měl opálený zadek bez linek, co si budeme povídat.
4: Ze společnosti.
5: Tak to vypadá, že některé dámy mají své vlastní metody, jak se vypořádat s domácími poruchami. Paní Nováková prý při opravě lákala nebohého řemeslníka na své polonahé tělo, tak snad mu pak z toho neodešla i pila. Doufejme, že oprava proběhla úspěšně a nebyl z toho akorát nový defekt.
4: Kultura.
5: Helejte, věk je jen číslo, to nám teď dokazuje 60-letá slovenská zpěvačka Sisa Sklovská. Na azurovém pobřeží provokuje v plavkách a podle všeho je pořád pěkná žhavá šelma. No co, aspoň víme, že na sex apel není nikdy pozdě.
4: Sport.
5: Na plážovém volejbale v Pardubicích se strhla nečekaná exhibice, když jedné z hráček v zápalu hry uletěla podprsenka přímo na soupeřovu stranu. Okamžité přerušení zápasu následovalo, ale diváci si prý to spontánní podání náramně užili. Organizátoři teď zvažují zavedení povinného spodního prádla s extra pojistkou, aby se předešlo dalším takhle horkým momentům na hřišti.
4: Doprava.
5: Dálnice D1 dnes ráno nabídla řidičům nečekané rozptýlení, když se z porouchaného nákladňáku vysypala celá paleta nafukovacích kamarádek přímo do levého pruhu. Kolony se táhly kilometry, ale místo obvyklého vzteku panovala spíš pobavená atmosféra a někteří si dokonce fotili selfie s novými, poněkud gumovými spolujezdkyněmi. Provoz je už naštěstí částečně obnoven, ale úklid zřejmě potrvá, takže kdo spěchá, ať si raději vybere jinou trasu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká pořádné peklo, rtuť teploměru se vyšplhá až k 36 stupňům Celsia, takže si na potápění do studené vody připravte i plavky. Odpoledne by se ale mohly od západu přiřítit pořádné bouřky a možná to bude jediná sprcha, kterou si dneska někteří z vás stihnou dát. Na noc se pak ochladí na příjemných 13 až 18 stupňů, ideální čas na pořádné, větrání.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí mě. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Pojá, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze dva se jim za čtvrt hodiny. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. srpna, slaví svátek Vavřinec. Jméno Vavřinec má latinský původ a znamená vavřínem ověnčený, což symbolizuje vítězství a čest. Všem Vavřincům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Come here, baby.

0: Kizzy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 10. srpna, 13. hodina odpoledne. Letní horko očividně rozpálilo nejen asfalt na silnicích, ale i vášně v českých parcích. Strážníci tak mají plné ruce práce s odtráváním milenců, co si mysleli, že je to soukromá nudistická pláž a ne dětské pískoviště. No, prostě někteří to vzali vážně od podlahy.
5: Ze společnosti.
6: V Pelhřimově, městě rekordů a kuriozit, se rozšiřuje unikátní sbírka vod z celého světa. Muzeum už nashromáždilo 876 vzorků z 73 zemí, takže jestli máte pocit, že vaše dovolená byla příliš suchá, klidně pošlete kousek moře nebo rybníku rovnou do Pelhřimova. Místa na další tekuté poklady tam prý mají stále dost, třeba i na vodu po dešti, co vám vlezla do bot.
5: Kultura.
6: I když se Marek Ztracený chystá na obří koncert na Letné pro 10 000 fanoušků, nezapomněl na chlupáče a klid sousedů. Odpískal totiž velkolepý ohňostroj, aby nerušil psy, ptáky a obyvatele okolních bytů. Holt i roková hvězda má srdce na správném místě a občas radši klid než rachejtle.
5: Doprava.
6: Krkonošské silnice dnes opět zažívají peklo, a to hlavně díky nadrženým cyklistům, co si spletli cestu s cyklostezkou lásky. Kolona se táhne až od Horní Malé Úpy a řidiči už si tam pomalu sundávají i podprsenky. Policisté radí zůstat doma, nebo se aspoň pořádně vychladit.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Dunem houří, horkým vínem nehasím svůj žízeň, jenom svůj hlad. Po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvy dávno není nikdo zvědavý. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a viskou. Může to být stříknutý i s sedmiletou pliskou. Finská, ruská,

Je 3:30 ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v butníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Prosím tě, dej mě tvoje číslo. 604 423 883. No je, no já jsem vždycky toužil potom mít tvoje číselko. Mirku, ty to říkáš jenom tak? Ne. Mireček nikdy neříká nic jenom tak. Tak já ti když tak brnknu, hodím drát a můžeš se stavit a koupím klgačku, půjdu do špáru, tam to je nejlevnější a budeme se dívat na porno. No já nic takového nemám. Tak si dotáhneme nějaký kurvy. Proč? Já už tam budu. Ty jsi docela pěkný zajíc. Tak se někdy stav. Ahoj.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: Noisy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Povajistě to vám, paní, řeknu, 14.44. Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
1: I don't think they're ready for this one.

0: proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky. Protože předtím umřou hladem.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky, minimum info,
3: maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. srpna, slaví svátek Vavřinec. Jméno Vavřinec má latinský původ a znamená vavřínem ověnčený, což symbolizuje vítězství a čest. Všem vavřincům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: A pak jí svlík drze a hrubě.

došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A vši oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel. Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

nádhernej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát.

Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: sám zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garila? Smačíla svoje jajce v mojom supi? On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garila smačila své jajce v mém supe? Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garila smačila své jajce v mém supe? On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garila smačila své jajce v mém supe? A on, pačemu garila.
1: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: stavěli velký UVKSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli k písku. Písek, já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? Pa, tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. Pa, Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pa, kdyby ti dal 3 miliony.

0: $1,000,000, no tak to jo. A tak to máme, maminko. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pá, Sára, malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3,000,000, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $4,000,000, pá, no tak to jo. Pá, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7,000,000, ale prakticky máme doma dvě kurvy.
1: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

OK!

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste tomu psychiatrovi dal po tlamě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. srpna, slaví svátek Vavřinec. Jméno Vavřinec má latinský původ a znamená vavřínem ověnčený, což symbolizuje vítězství a čest. Všem Vavřincům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Lazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole jo, jak chytí tě jak blbě. A říká, jo, já už jsi ráno uprd, tak to neděle, já volám stoky, jo.
1: Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Fantasy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Song called Another 45 Miles to Go.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: V Brně se můžete pokochat neobvyklou podívanou na jižním okně věže kostela svatého Jakuba, kde na kolem jdoucí vystrkuje zadek malý mužíček. Říká se, že to je dávná pomsta mistra stavitele za neúctu k vrchnosti, nebo třeba jen nenechavý vtip za špatně zaplacenou práci. Takže, až budete v Brně, nezapomeňte se podívat nahoru a ocenit tenhle starý úkaz.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: praktická ukázka rodinné pohody. Sestra Solo. A sejte, no to je on, to je on. Přítel můj mi řekl, kasu uděláme teď. Jářku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A zahyctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak.

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi dobrá, protože? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu Já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, dva.

Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hniona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. srpna, slaví svátek Vavřinec. Jméno Vavřinec má latinský původ a znamená vavřínem ověnčený, což symbolizuje vítězství a čest. Všem Vavřincům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Minimum muziky. Minimum i

0: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Minimum muziky, minimum...

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: pesky. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: to.
1: Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemštěna, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? Povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. Pa Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa ne, jenom my Židi.

0: Hey, MC Charlie boy. Yes. Oh. Ah. Oh. Oh. The water is getting cold. I'm close to the coast. Ah. Fish and chips. Fish and chips. Oh. I've been swimming for 300 days. 300 Spartan. Fish and chips. Fish. Oh. The water is getting cold. Oh. I'm close to the coast.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 10. srpna, slaví svátek Vavřinec. Jméno Vavřinec má latinský původ a znamená vavřínem ověnčený, což symbolizuje vítězství a čest. Všem Vavřincům přeji krásný jmeniny.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Just a track.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 23. hodina.
2: Minimum muziky. Minimum informací. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jenom u taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská. Říká, pojď sem, pokaž se. Tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 km předu do příšerní vesnice. Pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne výkov od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
5: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já ti jenom chci pokázat kamarádovi.
0: Crazy Radio.
2: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Maximálně fun. To je crazy.

Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skockou. Vypije pivo, jdeme skockou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skockou. Znova pivo, skockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skockou do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skockou snalete do kapsy. A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a do toho jako co, a vůbec, když to mi prde. Z té kapsy taky vyleze bílá myška pá. A váš kocour taky. Crazy Radio.

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. How are you doing? How are you doing?

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Trosky plné krásy. Yeah.